0: Narodenia Freddieho Mercuryho pripomenuli sme si ho skladbou I Was Born to Love You. Na 8. mieste je aj dnes v našej hitparáde Václav Neckář. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Postup do výročnej hitparády Tublatanka vo Veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Lepa Jaco Sushi. 6. Mr. Big to be with you. 5. Mirka Brezovská Dnešná móda. 4. Alíče Una note speciale. 3. Hana Zagorová Řeka zázraků. A na dvojke máme The Communards Don't leave me this way. Jednotka nám pripomína, že sa začal školský rok. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: A spomínať na školské roky budú teraz postupne po sebe Pavel Bobek, Miloš Marko a Karel Černoch.
1: Seděl jsem sám a jen jsem tak hloubal, když tom starý přítel zazvoní. Já byl tak rád, že zas ho vidím po všech těch létech mlčení. Mluvili jsme o všech těch kouscích bláznivých a o všech těch velkých.

0: Martinom Kučerom.
1: Teďka vlastně, když jste mě zastihla s padákem, jsem i předskokan. Každý den musí vlastně 3 nebo 4 lidi před tím, než se skočí závodníci, skočit takzvaní sicky jumpers, kteří vlastně ukáží směr větru. Závodníci se podívají na nás a potom jdou vlastně oni ten samotný seskok. Začne ten závod.
0: Vy jste skočili aj světový rekord.
1: Byl jsem vlastně jako jediný Čech. 130 lidí vybrali, kteří přijeli vlastně na Floridu a potom vybrali 104. Povedlo se nám vlastně skočit světový rekord v Canopy Formation, což znamená velkou sestavu ve tvaru diamantu, který jsme vlastně vybrousili na obloze.
2: Olga Danielová, event manažer.
0: Ako dlouho vůbec trvalo zorganizovat podujatie světového významu na poměrně malom letisku a v malom městě?
2: Myšlienka vznikla pred 2 rokmi a zhruba rok a pol trvala príprava, ale tomu predchádzalo schválenie toho bidu, ako keby ponuky. To na plenárnom zasadnutí museli odhlasovať, že spĺňame nejaké kritériá, že vyhovuje letisko týmto možnostiam a viac menej od toho momentu sme sa už pustili do príprav, ale je to určite viac ako rok.
0: A čo bolo na príprave najnáročnejšie?
2: Od komunikácie s dopravným úradom, zabezpečiť organizačne nejaké povoľovacie zariadenia, aj tie lietadla musia byť v technickom stave, musia zvládnuť presne tie objemy, aj príprava tých pilotov bola súčasťou príprav.
3: S čerstvým majstrom sveta v parašutizme Robertom Jurišom, ktorý dominoval v kategórii presného pristátia, sa zhovárala Lenka Jureková. A my zo štúdia pripájame srdečné gratulácie a ešte veľa bezpečných pristátí.
4: Rádio Regina Východ. Šport.
5: Keby

moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.